0: Vota tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
2: O môj Isuse, oprosti nám naše grieche, očúvaj nás od pakleného ognia, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.